Hezký dál muším mát na paníša pět. Iška un imali, ele nuša ušpí. Hezký dál pášak už má i kapí. Ana namta, sukališa a máte.